smuč sé kuš me sin kinne jihu sa falstín sé anjem na chore sin na an kapjelechas Don lochtdrachmis te tjaachdrach og indien.

vi sin an eeltog réifhiol a Johann Strauss. Anis tar manfioch iwwer a Caradaig le Sergei Rachmaninoff a gwin, agus is é an pí dénach an a Caradaig ro manfioch